láskou za láskou, za šťastím, vezmi ma po polnoci. Za láskou, za láskou.

0: V živom vysielaní Rádia Devinca hlásime z Bratislavského bábkového divadla. Sme na festivale Prieniky. Dnes odtiaľ vysielame aj preto, pretože na festivale je množstvo zaujímavých hostí, s ktorými sa veľmi radi budeme rozprávať a už sme sa aj rozprávali. A jedným z takých vzácnych hostí, ktorí sú na tomto festivale, je pán profesor Klíma. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste divadelným teoretikom, vy ste dramaturgom, vy ste pedagogom, ktorý vychoval generácie tvorcov. V čom sa podľa vás najvýraznejšie zmenilo premyšľanie mladých divadelníkov o bábke a objektovom divadle za posledné 10 ročia?
1: To je ťažká otázka, ale zmenilo sa, ako sa zmenilo i 10 let predtým, a jako se změnilo i 20 let předtím. Prostě živé umění jako divadlo se nějak musí vyvíjet. Neexistuje, aby zůstalo zamrzlé v nějaké podobě. A protože se musí vyvíjet, tak samozřejmě musí absorbovat to, co jistým způsobem kolem něho existuje. Ono se nemůže tvářit, že se kolem ten svět nezměnil. Ten se změnil. A to divadlo musí na to nějakým způsobem reagovat. Nejen, že musí, ale ono chce, na čem je totiž založeno. Je založeno na kontaktu mezi těmi, kdo to divadlo dělají a komu je určeno. To je komunikace vzájemná. A jestliže ti lidé podobně přemýšlí, mají podobné starosti, podobnou estetiku, té určitém období, no tak v tu chvíli je naděje, že si budou rozumět. A v tu chvíli dojde k tomu, aby to divadlo a to umění mělo smysl, protože je kontaktní, je v kontaktu.
0: Ano.
1: A co se změnilo? No změnilo se to, že přišla řada nových věcí, se kterými já například jako stařec už mám problémy. Za prvé to klipové vnímání, ta schopnost vidět věci spíše zúžené do klipů. Nebo technické vymoženosti, digitalizace, schopnost kombinovat v podstatě umělou animací, počítačovou animací, to, co kdysi, když jsem byl u filmu krátkého loutkového, takže jsem tam to začínalo a všichni ti se říkali, no to je prostě takový mechanický, to nemá tu lidskou chybu, když ten rozkreslovač tam někde udělal tu čárku trošku jinak. Ale ukázalo se, že se to dá vychytat a dobře, když mám správné téma, tak to dokonce využiju, že to je dokonalé. A to též i v tom divadle. To znamená, že dneska není problém, aby se na jevišti objevila vedle loutky její filmová podoba, teda podoba vysílaná na obrazovku nebo na projekci, nebo na druhou stranu se samozřejmě může rozdělit postava na dvě současné a můžou spolu vzájemně komunikovat.
0: Ano.
1: To jsou všechno úplně nové možnosti a je dobře, že se objevují, že používají ty děti. Navíc se domnívám, jak jsem studoval, jsem vedl studenty opravdu asi skoro 25 let od roku 90 po revoluci, když jsem přišel na školu znovu, tak si myslím, že ten vývoj byl velmi prudký a to, co tady vlastně bylo tehdy úplně nové, že třeba je vidět vodič loutky a vodič loutky hovoří s loutkou, ale ta loutka může mluvit taky s druhým vodičem, co tam je na jevišti. Všimáte si najednou, co kombinací to přináší.
0: Ano.
1: To dneska nad tím ta mládež zívá, to je pro ně samozřejmé. Oni hledají další věci, aby najednou měli průnik, aby ano, uznávám, je to trošku apelativní nebo agresivní dokonce, aby atakovali diváka, aby přinesli nějaký impuls, aby ho s dobrým slova smyslu nedovolili mu usnout.
0: No, tak a to je prúser, ne? Keď zaspie diváci.
1: Že to je malé?
0: No.
1: Jakože usne divák.
0: O čem to svedčí, keď usne divák?
1: No to je na zavření. To je normálne sebevražda skočiť z okna. To nemá smysel.
0: Dobre, poďme na také tie exaktnejšie témy, pretože vy ste to samozrejme preto, pretože máte rád divadlo, že poznáte pani Aulitisovú, ktorá vás sem pozvala, ale ste tu aj preto, aby ste počiarkli to, čo sa stalo pred 10 rokmi a čo sa stalo pred 10 rokmi s českými a slovenskými loutkami. Povedzte nám.
1: No, je to 10 let, bylo to v prosinci 2016, kdy bylo slovenské, já schválně řeknu, jak to bylo na tom papíře, slovenské a české loutkové divadlo, také díky profesoru Hamárovi, zapsáno na světový seznam kulturního dědictví UNESCO. To je trošku, promiňte mi, problém. Já se u toho musím zastavit, protože vedle toho je tam samozřejmě sicilské marionety, vietnamské vodní divadlo, javajky, jo, ale je tam jízda králů a je tam modrotisk a je tam plno dalších věcí a už toho, co jsem řekl, je zřejmé, že tam jsou dvě základní linie. Jedna zapisuje to, co si zachovává tu podobu, jaká byla neustále. Opravdu ani já, i když jsem přece jen byl leta u divadla, dělal jsem ledasi jaké fantasmagorické inscenace, tak si nedovedu představit jízdu králů na čtyř kolkách. Asi by to, nevím, možná to jednou tak bude, já nechci říkat nikdy, že něco nebude, ale je to asi nějak takhle. Modrotisk bude modrotiskem vždycky tak, jak je modrotisk, ale divadlo a loutkové divadlo zvlášť se prostě vyvíjí. A kde je ten moment, kdy to bylo správně? No neexistuje, kdy to přece před 200 lety nějak vypadalo, ale 100 let předtím to taky nějak vypadalo, ale jinak. A 100 let potom také jinak. A dneska po 200 letech též jinak.
0: A nemůžeme ho přece zakonzervovat.
1: Tak,
0: nemůžeme ho dát do muzea, rozumím.
1: Takže to je ta věc. A jsem rád, že se podařilo a těch zápisů toho živého umění, které se vyvíjí, ale, a to na tom trvám, respektuje a nezapomíná na své tradice. Na to, z čeho vyšlo.

0: o českej tradícii. Kde to podľa vás bolo také veľmi zaujímavé?
1: Ja to mám rád vždycky v tých častech období histórie, ve které vlastně přes, každé to umění má takovou fázi, něco objeví, má marionety na drátě pevné, tohle. Pak někdo objeví, že by to bylo lepší, kdyby neměli pevný drát a byli jenom na nítích, na vodě. Že je to jiné vodění, že najednou umějí se otáčet, mají více možností, jako loutka. A v tomhletom zlomu já mám vždycky to divadlo rád. Já to řeknu na konkrétních příkladech. Já už dneska nejsem velký obdivovatel Spejbla a Hurvínka, ale to, co dělal Skupa ve feriálních osadách ve 20. letech minulého století právě s těmito postavami, bylo úžasný. Protože to bylo oproti tomu zakonzervovanému popisnému loutkovému divadlu, které se snažilo čím dál víc napodobovat činohru, zmenšená činohra. Ale loutkové divadlo není zmenšená činohra. To je svébytné, samostatné umění. Je mi líto. A tuhle tu zamrzlost ten Skupa takhle otočil. Zrovna tak, když se objevil Středa, neboli se objevili všichni ti Kroftové a tyhle ty, kteří dělali to, co jsem říkal před chvílí, rozdílenou interpretaci, kombinaci všech nějakých. Najednou pohyb tam přešel do toho. Výtvarné proměny nebyly statické scény, scéna se proměňovala před zrakami diváků, byla sama součástí toho představení. Čili v tu chvíli je to něco, co mě zajímá. Čili já nemám vyhraněnou tu, já mám rád vždycky ty...
0: Daný moment, povedzme, takovou tu zmenu.
1: Ano, alebo prechod... když se něco láme.
0: Dobre, povedzte mi, kedy, alebo čo ste videli naposledy také zaujímavé?
1: Zaujímavé čo... jsem viděl mnoho.
0: Skúste mi povedať možno, naozaj je jedno, čo vám teraz tak napadá, že toto bol dobrý nápad, dobrá scenografia, vynikajúca téma, neviem, čo vás udržalo, povedzte mi.
1: Teď som naposledy třeba v Draku videl, Drak je divadlo v Hradci Králové, som tam videl Krabata. To je pohádka lužická známá, geniálne udelaná v tom, že je to vlastne mlín, ktorý mele dokonale. Akorát nevíme, co. A je to najednou přesně obraz toho světa dneska, jak ho chápu. My jsme dokonalí ve všem, akorát nevíme, proč a co, jaký to má účel. Jediný účel, semlít každýho. A udělat ho. To je úžasný představení, který mě nadchlo. Co mě kluci úplně porazili, protože já jsem dělal leta s Janem Grossmanem a dělali jsme na Kafkovi a na těchto věcech. Vždycky jsem říkal, kluci, nedělejte Kafku, to je to. Kluci v Draku udělali proměnu. Geniální představení. První, který se na to vykašlali a neilustrovali, jak se Řehoř Samsa proměnil, jak vypadá ten Brouk. Ne. Oni nám ukázali, co se děje v jeho hlavě díky projekcím a takovýmhle. Geniálne.
0: Vidíte, to je zaujímavé, že ako sa dá vždy iným spôsobom prísť na to, len treba prísť na to, ako na to prísť a ako tak, na to ísť. Ale to už asi vec dobrého dramaturga, ktorý má byť empatický voči režisérovi a nestrácať zároveň kritické myslenie voči sebe samému. Ešte možno na záver mi povedzte, že máme rok loutkového divadla, naprieč celým Československom sa dejú také rôzne...
1: Od Košic pochep.
0: Pochep, áno, to máte aj na stránke, to som videla. Povedzte mi, kde budete vy najbližšie, čo vás čaká.
1: Prosím?
0: Kde budete vy najbližšie? Čo vás čaká? Idete aj na Slovensko, na festivaly?
1: Tak ja som tady, budu v Banskej Bystrici, budu v Košicích a budu v Žiline. Takže to ja poctivie to tady v objedu všechno. Když som si to vymyslel, ten rok loutkového divadla,
0: tak
1: na konci svého života si to prostě v objedu a budu i v Chebu, kde som byl s Grossmanem 10 let v angažmá.
0: A viete, čo vám chcem povedať, že ja si to veľmi vážim, tú vašu veľkorysosť voči divadlám, a že vlastne pozeráte sa na to s otvorenými očami a že niekto by možno hodil rukavicu, že toto už nemá zmysel, toto už vstupujú nejaké technológie, toto už nie je bábkové divadlo, ale vás vnímam ako človeka, ktorý dáva šancu A teda je otvorený tomu všetkému.
1: No ja taky, se mi, taky něco nechápu, jako by se mi to nelíbí. Ano. Ale v tu chvíli to znamená jenom to, že to je

0: Vý problém. Chápete, já to nepochopil. To by určitě mysleli dobře. To přece je vidět, že, to, že toho nadšení, který tam dali, nebo tej práce, a to tam je, jenom že jsem zrovna nebyl dobře naladěn, nebo co já vím, jsem to nevnímnul, byla divná konstelace hvězd, tak ano. To ještě nic neznamená.
1: Takže vždy mám začat od seba. Že chyba môže byť vo
0: mne. Každá chyba začína u mne.
1: No dobré. Ale vidíte sa pozrieť na najdlhšie predstavenia, ktoré sú v rámci festivalu Prieniky, pretože ste tu až do nedele. Videli ste už včera, boli ste na otváraci, dnes ste sa boli pozrieť. Jednoducho máte tu plný program.
0: Áno, chodím na všechno. Zatím som nevynechal. Jo, vynechal som, myslím, včera nejaký koncert večír.
1: Áno.
0: 85, jistě uznáte, že už musím chodit včas spát.
1: To určitě ano.
0: Takže, ale viděl jsem, nechci říkat jmenovat, protože to není fér, jak si říkat co a jak, ale byla představení, která mě vyloženě se líbila, byla představení, která jsem dozhlédl a řekl jsem si, tak si o tom přemýšlej potom a takhle. Ale nekecej do toho, že to je blbost, to neexistuje.
1: Ďakujeme za vaše slova, za to, že ste si našli čas aj pre Rádio 9 a že ste sa s nami podelili o vaše videnie Babkového divadla. To bol divadelný teoretik, dramaturg, pán profesor Miloslav Klíma. Ďakujeme veľmi pekne, želáme vám všetko dobre, veľa zdravia a užite si Slovensko ešte.
0: Ďakujem za pozvání a je tu veľmi milo na více hezké počasí.
1: Tak súhlasíme s vami. Všetko dobre, dovidenia.
0: Nasledanú. Dovidenia.

0: V Rádiu 9 o 15. hodine a 31. minúte hlásime, že sme stále naživo v Bratislavskom Babkovom divadle. Sme tu na festivale Prieniky a pokračujeme v rozhovoroch s vzácnymi hostiami tohto festivalu, ale zároveň ďakujeme za to, že si našli čas aj pre Rádio 9. A tým ďalším je pán Michal Dertina. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Vaše meno je v babkarských kruhoch veľmi známe. Vy ste takým pojmom, určite spojeným s jedným zásadným festivalom, o ktorom mi ale poviete. Vy ste teatrologom, dramaturgom a odborníkom na Babkové divadlo. A teraz mi povedzte roky, s ktorým festivalom je spojené vaše meno.
1: S festivalem Loutkářská chrudim posledních 15 let a ještě s druhým festivalem Přelet nad Loutkářským hnízdem, který bývá v listopadu.
0: To je velmi pěkný název. Přelet nad Loutkářský. A to máte jako dlouho?
1: To jsem nevymyslel já, vymysleli to kolegové přede mnou již v dávno, 36 let tomu zpátky a Chrudim 75 let zpátky.
0: Dobré, zostaňme pri Loutkářské chrudimi. Já nevím, či to dobře skloňujem. Nominatív je najlepší. Loutkářská chrudim.
1: Skloňujete to skvěle.
0: Povezme si tu zásadnú vec, že je to vlastne festival
1: amatérského loutkového divadla, tak, ano. No to je něco, co na Slovensku vlastně vůbec nemáte. Tady máte profesionální soubory, máte nezávislé a z těch amatérských, kdybych si chtěl vybrat, tak v poslední době jsem měl Gong jako bratislavský a to je asi jediné loutkové divadlo
0: amatérského charakteru.
1: Amatérského charakteru.
0: A teraz mi povedzte ten zásadný rozdíl.
1: No, jaký byste chtěla vidět rozdíl? Rozdíl
0: no, začnite pri ktoromkoľvek, je
1: veľa? Části, no, je jich hrozně moc. V pohledu divadelním vůbec žádný. Buď je to dobré divadlo, anebo to nestojí za nic. Ale když se chcete podívat na finance, tak ti amatéři to dělají ve svém volném čase a každý k tomu má své jako nějaké základní povolání. A pak mu to přeroste přes hlavu a postupně se z nich stanou poloprofesionálové a ti úplně nejlepší končí na profesionálních scénách. A když hodně dlouho chodíte do Českého loutkového divadla, tak vidíte, že ti, kteří začínali na amatérských festivalech jako mladí kluci, tak postupně rostly a pak skončily jako významnými osobnostmi Českého profesionálního loutkového divadla.
0: Ano, ale ty už nemůžu přijít na Chrudim. Ty už jsou profesionální, můžu iba pozerať.
1: No a my to totiž máme takové komplikované. Loutkářskou Chrudim v těch 50. letech založili, nebo před těmi 75 lety, ti, kteří dělali profesionální amatérské loutkové divadlo. A založili to tak, že se tam obě ty části loutkového divadla mají potkávat, mezi sebou inspirovat, vzdělávat a snažit se zlepšovat loutkové divadlo. A to se už děje těch 75 let.
0: Ano.
1: Takže tam nejenom vidíte loutkové inscenace neprofesionálních divadelníků, ty se vybírají na postupových přehlídkách, v tom je třeba Česká republika unikátem, v téhle chvíli má na starosti Národní institut pro kulturu, příspěvková organizace Ministerstva kultury, která vlastně má své oddělení Artama a to oddělení zřizuje nebo zajišťuje postupový systém ve všech divadelních druzích. To je vlastně úplně unikát České republiky, protože to nikde v Evropě a já si dovolím tvrdit, ani ve světě neexistuje.
0: Čiže u vás je potom crème de la crème.
1: Ano. A u nás je úplně ten výběr z toho, co se ten rok urodí. Ale já nechci říkat, že jsou to úplně jako nejlepší inscenace, protože jsou kraje, kde se urodí hrozně moc inscenací a velmi kvalitních. Jsou kraje, kde to je trošku horší, anebo tam dělají to tradičnější divadlo, anebo jim chybí už nějaký kus té profesionality ve slově jako dobrého loutkového divadla. Takže ty se snažíme ale na Chrudim dostat, aby se mohli inspirovat. A pak tu druhou část programu tvoří profesionální inscenace, kde se vzájemně inspirují. A třetí část programu tvoří vzdělávací semináře. My tam každý rok máme 300 amatérských seminaristů, máme zhruba 20 seminářů a na těch oni se 7 dní, co festival trvá, každé dopoledne 4 hodiny učí a snaží se jako zdokonalit to, co pro loutkové divadlo potřebují. Ano. To, co o čem mluvila Lenka Zadzívková.
0: Ano.
1: od dramaturgie až po řemeslo vodení louta.
0: Áno, máte tam aj množstvo workshopov. Ja som sa pozerala na ten váš program. Napokon máte za sebou, tak ako ste povedali, 75. ročník.
1: Áno.
0: Vy ste vlastne najstarší festival amatérskeho loutkového divadla na svete.
1: To si dovolím tvrdit, ano? A myslím, že žádný jako amatérský festival tak jako neexistuje. Ale ono to amatérské divadlo, víte, to je jako, teď slavíme 10 let zapsání do UNESCO českého, slovenského a českého loutkového divadla, ale letos bylo zapsáno, nebo v loňském roce bylo zapsáno amatérské hraní divadla, takže vlastně čeští loutkáři jsou na seznamu UNESCO zapsáni dvakrát. Jednou jako loutkáři a jednou jako herci amatérského divadla.
0: Pán Drtina, v čom vidíte sílu komunity okolo babkového divadla? Povedzte mi to čáro vás všetkých, babkarov.
1: A to je to kouzlo komunity v té srdečnosti, v které žijeme. Vlastně a v tom propojování amatérů i profesionálů. Myslím, vlastně já osobně si nedovedu představit oddělený svět, jakože by amatérské divadlo jelo po jedné koleji a profesionální po druhé. My už jsme tak svázáni a propojeni. Všichni se známe nebo nějakým způsobem tolerujeme nebo jsme o sobě někdy slyšeli a ta komunita je strašně vřelá. Takže i to, co si říkáme, to, co píšou kritici, tak se snaží jako popsat to, co je potřeba pro nějakou historii, pro nějakou reflexi, ale vlastně všichni si hrozně fandíme. A když se něco nepovede, tak je to takové jako bolavé pro všechny z každé strany.
0: Na loutkářskej chrudi mi si dovolím tvrdit, že jste už viděli a počuli všetko. Viděli a počuli jste už všetko?
1: V té době, co žiju, tak jsem viděl a počul mnohé. Ne všechno. Aha,
0: ještě všechno jste neviděli?
1: Ne, já myslím, že ne a že to je dobře, že to ani nejde jako slyšet, vidět všechno. Prostě já se těším na každou další inscenaci. Mm-hmm. Třeba mě hrozně jako osobně těší, že tady na festivalu profesionálních divadelů vidíte dvě amatérské inscenace z Čech. A kdybych to nevěděl, že jsou amatérské, tak to od amatérských loutkářů českých, tak to nepoznáte.
0: Myslíte soudružky z Krušky?
1: Ne,
0: to
1: nejsou soudružky.
0: Ano, takže
1: to
0: povedzte.
1: Je Mariša Vávrová a Hanka Voříšková Jabka. To jsou inscenace, které vznikly v zásadě na zakázku jednoho malého festivalu v Praze v lednu před 3 lety. A tím naším postupovým systémem se dostali až na Chrudim a tam se tak zalíbili, že už si zahráli na profesionální skupově Plzni. Už si zahrál Tomáš Hájek, který hraje Marišu, už si zahrál na Mezinárodním festivalu divadlo v Plzni a teď se zahraje tady. A já vlastně sleduju amatérské divadlo už dlouhou dobu a mý kolegové, třeba Luděk Richter, ten sleduje amatérské loutkové divadlo 50 let. Tu Chrudim vedl přede mnou ještě před dávnými lety. Jeho zásluhou vlastně se Chrudim tak jako trošku změnila, protože přitáhla od těch klasických divadelních produkcí i ty, kteří dělají tou jako novější formou. Viditelně se vedly loutky, tenkrát to vůbec nebylo zvykem, tak vlastně je to pro nás takový malý zázrak. Ale je to skvělé, protože...
0: A jste optimista? Aká je budoucnost?
1: Já jsem absolutní optimista. Aha. Jako i kdyby nebyly finanční dotace, tak si myslím, že loutkáři sobě, jak to bylo letošním heslem, my jsme letošní heslo na Chrudimi ve Znělce měli loutkáři sobě, loutkáři tobě. A tak to děláme. A teď jediné...
0: Tak vidíte, vracíme se k síle komunity, ne? Že to
1: úplně přesně,
0: vlastně
1: ano, je to síla komunity. Je to síla toho, že musíte bořit nějaké mýty, které se prostě ustálily, že loutkové divadlo je pro děti. Vlastně českému loutkovému divadlu hrozně neprospěla 50. léta, kdy kašpárkové a různé loutkové postavy učili děti, jak si čistit zhubky, jak se vychovávat a vychovávat divadlem. Prostě uměním se nedá vychovávat. věci. To jako musíte zažít a musíte mít ten prožitek a ten vás vede k nějakému dalšímu poznání.
0: A pri vašom mene najdeme na internete slovo, že manažer. Tak sa chcem napríklad opýtať, že chodívate aj po svete pozrieť si zahraničné predstavenie, alebo vy ste taký, že srdcom doma?
1: Víte, já se snažím. Jezdil jsem hodně do Polska, jezdil jsem ještě s teatroločkou Ninou Malíkovou hodně, jezdil jsem do Německa, občas ve Finsku jsem byl na festivalech, byl jsem v Norsku, měli jsme mezinárodní projekt s norskými loutkáři, hodně jezdím na Slovensko, ale vlastně už je toho tolik, že to, už se to nedá jako fyzicky zvládnout.
0: A tak Rudin člověk... vás asi zaměstnává riadně, že?
1: No, protože vybírám program, protože se snažím o kompilaci profesionálů i amatérů a máte 11 přehlídek, které jsou z jara od března do konce dubna a to jsou víkendové akce, takže všechny víkendy, já jsem vlastně celé jaro nebyl doma. K tomu přijde Skupova Plzeň, ještě Česká republika má velmi rozvinutý systém jako přehlídek profesionálních a amatérských a ten systém do sebe skvěle zapadá a vlastně všichni ty organizátoři spolu komunikují. Takže my máme letošním roce byla Skupova Plzeň, příští rok bude Mateřinka v Liberci, což je pro dětské divadlo, Skupovka je mezinárodní, k tomu jednou za dva roky je spektákulo Intereze, k tomu každý rok je přelet nad Loutkářským hnízdem a každý rok jako Loutkářská Chrudim a to, když chcete obsáhnout, vidět a vidět, co se děje v Loutkovém divadle a kromě toho se trochu angažuji schánění peněz a to je ta manažerská část, prostě musíte to zajistit od první produkce až po poslední korunu, abyste měla na ubytování.
0: Zostáváte do nedále na Prienikoch? Pozrite si další divadelné představení, které to budou?
1: Ano, já jsem nadšený a hrozně rád, protože já už si tady zase vybírám na příští Loutkářskou Chrudim a na listopad nám tam ještě zbývají dvě drobná místa na přeletu nad Loutkářským hnízdem, který je v Praze. A už si myslím, že jsem si vybral dvě inscenace a jedna asi bude studentská, protože i vaši studenti z VŠMU mě nadchli letos.
0: No vidíte, tak to mají jako showcase, to ani nevěděli.
1: A já si myslím, že to věděli a že to děláme schválně, protože já si hrozně rád pozvu tady paní ředitelku jako lektorku na Chrudim, protože dělá skvělé projekty a jakékoliv divadlo žilinské, z Banské Bystrice nebo tady z Bratislavy. Prostě projekty jsou skvělé. To, co dělalo tady bratislavské s Hradeckým drakem Gašparka z Bojníka, prostě to byl hit na Loutkářské Chrudimi a je to skvělé, geniální. To by měl vidět každý Čech a Slovák, abychom věděli, jací jsme.
0: Tak veru. No dobré, tak ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas aj pre naše vysielanie. To bol pán Michal Drtina, ktorý je spojený s Loutkářskou
1: Chrudimi.
0: Najstarší festival amatérskeho loutkového divadla na svete, to viem určite povedať, ale v každom prípade je to elitný festival, na ktorom je čest pre každé divadlo, ktoré môže účinkovať aspoň tak ja viem a iste je to aj pravda, to mi asi potvrdíte. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, že vám všetko dobré a nech vám teda tie prieniky, aj také tie osobnostné a vzťahové medzi vami divadelníkmi ešte dlho vydržia.
1: No, tomu věříme jako optimisté, loutkáři a vám také moc děkuji za pozvání posluchačům za to, že vás poslouchají a zlomte vás.
0: Ďakujeme.